0: Banky hrají v našem každodenním životě zásadní úlohu. Svěřujeme jim své peníze, aby byly v bezpečí. Obracíme se na ně, když chceme koupit byt nebo dům na hypotéku a používáme je k převodu peněz po celém světě. Stejně jako my na naše banky spoléháme, že nám pomohou spravovat peníze, tak i EU při plnění svých klíčových úkolů a cílů závisí na svých bankách. Jistě jste slyšeli o Evropské centrální bance. Víte ale, jak její rozhodnutí ovlivňují vaši peněženku? A víte, že existuje také Evropská investiční banka, která má své specifické poslání? Pojďme se na obě podívat zblízka.
1: Začněme tím, kde obě banky sídlí. Evropská centrální banka, zkráceně ECB, má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem. Unie si jej pro svou důležitou finanční instituci nevybrala náhodou. Frankfurt je nejdůležitějším finančním centrem Německa a nachází se zde i největší německé letiště. Díky tomu je ideálním místem pro vnitrostátní a mezinárodní cesty a samozřejmě i cesty služební. Náhodný nebyl ani výběr sídla ústředí Evropské investiční banky, známé též jako EIB. Nachází se ve městě Lucemburg, které je významným mezinárodním finančním střediskem. Lucembursko je navíc zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství, předchůdce dnešní Evropské unie. Co mají tyto dvě finanční instituce za úkol?
0: Evropská centrální banka se stará o euro, a to společně s centrálními bankami členských zemí, které jej používají jako svou měnu. Její hlavní povinností je tvořit a provádět měnovou politiku v celé eurozóně. Musí udržovat stabilní ceny a usilovat o to, aby se míra inflace držela ve střednědobém horizontu ve výši 2%.
1: Proč zrovna 2%?
0: Protože vysoká i nízká inflace může z dlouhodobé perspektivy poškodit hospodářství. Když je inflace vysoká, stoupají rychle ceny, takže se nám peněženky rychleji vyprazdňují. Pokud je inflace vysoká trvale, nejsou spotřebitelé schopni kupovat stejné množství zboží a služeb jako dříve. Proto se eurozóna snaží udržet střednědobou míru inflace na zmiňovaných 2% a bránit tak tomu, aby na svých trzích přicházela o koupěschopné zákazníky. Navíc to pomáhá zachovávat důvěru v systém, což je důležité.
1: Škodlivá ale může být i velmi nízká inflace.
0: Je to tak? Může totiž způsobit pokles platů a menší zaměstnanost. To znamená, že ceny sice klesnou, ale lidé si stejně nemohou dovolit příliš kupovat, když vydělávají méně nebo mají potíže najít práci.
1: Jak vlastně Evropská centrální banka ovlivňuje hospodářství eurozóny?
0: Má na to několik nástrojů. Například stanoví základní úrokové sazby, aby udržela ceny stabilní. Odpovídá také za to, že platební systémy, jako jsou kreditní a debetní karty, fungují bez problémů. Díky tomu bezhotovostní pohyby peněz po celé Evropě probíhají rychleji, bezpečněji a snadněji, ať už jde o převody nebo platby kartou. ECB ale nedohlíží jen na bezhotovostní platby. Povoluje také tisk eurobankovek, kterými platíme za každodenní zboží a služby.
1: A to je všechno?
0: Má ještě jeden důležitý úkol. Dohlíží na to, aby evropské banky fungovaly řádně a je schopna řešit jakékoliv finanční problémy, s nimiž se mohou setkat. Nyní se podívejme na Evropskou investiční banku.
1: Její úloha je zcela odlišná. EIB sama o sobě říká, že je úvěrovou institucí Evropské unie, protože půjčuje peníze na projekty, které pomáhají realizovat cíle EU. To se týká široké škály odvětví, například zdravotnictví, vzdělávání a bydlení.
0: Týká se to nějak nás v Česku?
1: Ano. Česká republika například získala přímé úvěry na protipovodňová opatření, modernizaci železniční infrastruktury či na výstavbu a renovaci brněnského univerzitního kampusu.
0: Odkud peníze pocházejí? Jsou z rozpočtu EU?
1: Nejsou. Banka si je sama půjčuje. Většinou na kapitálových trzích prostřednictvím dluhopisů, a poté je zase za výhodných podmínek půjčuje na vybrané projekty. Přibližně 90% těchto úvěrů poskytuje v rámci Evropské unie. Pokud provozujete firmu nebo pracujete ve veřejném sektoru a máte projekt, který je v souladu s cíly Evropské unie, můžete požádat o úvěr Evropskou investiční banku. Banka posoudí, zda splňujete základní kritéria a její úvěrové cíle a zda máte dobře vypracovaný podnikatelský plán.
0: EIB je prostě jednou z největších nadnárodních finančních institucí na světě.
1: Patří také mezi hlavní poskytovatele finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu a proto se také nazývá klimatickou bankou. Boj proti změně klimatu staví do středu své práce a investuje do udržitelné budoucnosti. Podporuje inovace a šetrné způsoby výroby energie.
0: To všechno dělají bankéři?
1: Nejen bankéři, společně s inženýry, vědci a ekonomy. Pracují se společnostmi, vládami a nevládními organizacemi ve 160 zemích a usilují o ekologičtější budoucnost pro všechny. EIB tak sdílí celou škálu evropských odborných znalostí a inovací s klienty po celém světě.
0: Jak jsme viděli, obě banky EU mají stejně důležité, byť odlišné úkoly. Podtrženo sečteno, Evropská centrální banka je primárně odpovědná za měnovou politiku Unie, za stabilní ceny v eurozóně a zdravě fungující hospodářství. Zkrátka, aby státy i občané měli v peněženkách dostatek peněz. Evropská investiční banka zase zajišťuje tok hotovosti k projektům, z nichž má prospěch celá společnost. Investuje do budoucnosti, která je bezpečnější pro lidi a šetrnější k životnímu prostředí.
1: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: contro la violenza di genere. Dopo anni di richieste da parte dei deputati europei, l'Unione ha aderito alla Convenzione di Istanbul, un trattato storico che intende porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Il 1 ottobre 2023 la Convenzione è entrata in vigore nell'Unione Europea, anche se diversi Paesi membri non l'hanno ratificata individualmente. Nel 2024 c'è stata una svolta storica quando i deputati europei hanno approvato la prima legge dell'Unione Europea mirata specificamente alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Un importante passo avanti. Più di recente, nel novembre 2025, i parlamentari europei hanno inviato un messaggio chiaro alla Commissione. È ora di elaborare un nuovo e ambizioso piano per la parità di genere per il periodo dal 2026 al 2030. Hanno chiesto un'azione più incisiva contro la violenza di genere, un miglior accesso all'assistenza sanitaria per le donne e progressi concreti nella riduzione del divario retributivo. Hanno inoltre avvertito che i diritti delle donne devono essere protetti, anche nei paesi che si oppongono alla parità. L'Eurocamera ha inoltre lavorato per accrescere la rappresentanza femminile in politica. Nel 1979, quando si tennero le prime elezioni dirette, fu eletta presidente Simone Weil, solo il 16% dei deputati al Parlamento europeo erano donne. Oggi questo numero è salito a quasi il 40%, facendone uno dei parlamenti più equilibrati al mondo sotto il profilo di genere. Ogni anno, intorno all'8 marzo, il Parlamento europeo organizza dibattiti ed eventi speciali per riaffermare il suo impegno a favore della parità di genere. La Giornata internazionale della donna non è una semplice data, ma un appello all'azione per rafforzare l'uguaglianza di genere. Dopo oltre un secolo di lotte, i diritti delle donne non sono ancora stati pienamente conquistati. L'Unione Europea combatte in prima linea per vincere questa battaglia, perché il progresso non avviene mai da solo. Ci vogliono le persone, ci vuole l'azione. Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
1: V posledních letech jsou Evropská unie a její členské státy terčem záměrného hospodářského nátlaku. To znamená, že se k dosažení politických cílů používají ekonomické nástroje, jako jsou obchodní omezení, bojkoty nebo administrativní diskriminace. Takové praktiky představují pro Unii stále závažnější politický a hospodářský problém. Světová obchodní organizace bohužel nemá mnoho možností, jak se bránit, protože se tyto techniky používají ve skrytu a neoficiálně. Až donedávna tak Unie neměla žádný právní nástroj, kterým by se s nátlakem mohla účinně vypořádat. Evropský parlament a řada členských zemí poprvé vyjádřili své obavy ohledně hospodářského nátlaku již v roce 2020. Komise tyto obavy sdílela a vzala na vědomí výzvu parlamentu, aby přijala nová opatření, která by problém řešila. Na základě toho komise, rada a parlament publikovali společné prohlášení o nástroji pro předcházení a neutralizaci donucovacích opatření ze strany zemí mimo Unii, kterým se také říká třetí země. Prohlášení bylo zveřejněno spolu s revidovaným nařízením o prosazování pravidel mezinárodního obchodu. V prosinci 2021 zveřejnila komise návrh protinátlakového nástroje, který by Unii umožnil na tyto výzvy reagovat účinněji a v celosvětovém měřítku. Komise ve svém návrhu definovala hospodářský nátlak jako zásahy do legitimních svrchovaných rozhodnutí Unie nebo členského státu tím, že se snaží Unii či členskému státu zabránit ve zrušení, změně nebo přijetí určitého aktu, nebo naopak dosáhnout toho, aby akt byl zrušen, změněn či přijat, a to buď faktickým uplatněním nebo hrozbou použití opatření ovlivňujících obchod nebo investice. Uveďme konkrétní příklad. V listopadu 2021 byl ve Vilniusu v Litvě otevřen zastupitelský úřad Tajvanu. Název obsahuje výraz Tajvan a nikoli Taipei, což Peking považoval za porušení své politiky jedné Číny, podle níž existuje jedna Čína a Tajvan je její součástí. Tento diplomatický incident způsobil velké třenice s Čínou. Na litevskou vládu dopadly především různá obchodní omezení, litevské společnosti zasáhl všeobecný bojkot a Čína snížila dovoz z Litvy o téměř 90%. Mezi dalšími kroky byla administrativní diskriminace, omezení investic i turismu. Jedním z nejdrastičtějších opatření bylo vyloučení Litvy z čínského celního systému. V důsledku toho Čína přestala akceptovat celní doklady litevských vývozců i obnovovat dovozní licence a neodbavovala importní zásilky. Vývozní embargo však pozici Vilniusu nezměnilo. Čína tedy eskalovala svá opatření tím, že začala vyhrožovat podnikům z jiných zemí, které používají výrobky či materiál pocházející z Litvy, že by se restrikce mohly zaměřit i na ně. O několik měsíců později některé německé společnosti skutečně oznámily, že se jich tyto sekundární sankce dotkly. Typickým rysem tohoto druhu nátlaku je, že se odehrává v zákulisí. Stát málo kdy uzná, že nátlaková opatření zavedl nebo že nějak souvisejí s politickými zájmy země. Proto je velmi těžké nebo dokonce nemožné tyto praktiky napadnout na fórech, jako je Světová obchodní organizace. Ačkoliv tento nový nástroj proti nátlaku není zaměřen konkrétně na Čínu, jeho cílem je pomoci Unii reagovat na situace podobné uvedenému příkladu. Co se píše v protinátlakovém nástroji? Znění přijaté radou a parlamentem jasně definuje hospodářský nátlak a umožňuje Unii jednat v případech, kdy nějaká země mimo Unii vyhrožuje, že použije donucovací opatření. Stanoví, v jakém časovém horizontu může Unie v rámci tohoto nástroje jednat, případně reagovat na již vyvinutý nátlak. Orgány se dohodly, že Rada bude prostřednictvím hlasování kvalifikovanou většinou formálně určovat, zda k nátlaku dochází, a to na základě návrhu Komise a shromážděných důkazů. Komise by měla prováděcí pravomoci rozhodovat o protiopatřeních. Jakákoliv reakce by měla být přiměřená způsobené škodě a v souladu s mezinárodními pravidly. Unie by nyní mohla požadovat, aby dotčená země, která není členem Evropské unie, napravila újmu, kterou její hospodářské donucovací praktiky způsobily. Předseda Výboru pro mezinárodní obchod Bernd Lange na plenárním zasedání v říjnu 2023 uvedl: Konečně jsme získali pořádný nástroj. Nemáme po boku bezzubého tygra, ale silného pomocníka. Nemáváme pistolkou na vodu, ale držíme skutečnou zbraň. A někdy je nutné vyložit zbraně na stůl, i když víme, že je ne vždy použijeme. Je jasné, že tento nástroj je až poslední možností. Opravdu se chceme ekonomickému nátlaku vyhnout. Chceme s našimi obchodními partnery komunikovat a problémy řešit. Pokud to ale není možné, máme nakonec díky tomuto nástroji možnost své hospodářské zájmy hájit. Nový protinátlakový nástroj dává nyní zemím Unie právní prostředky, díky nimž se mohou otevřeně postavit nátlakovým postupům ze zemí mimo Unii. Vznikl tak zásadní nástroj, který lze použít tváří v tvář stále agresivnější geopolitické situaci. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na internetových stránkách EP Think Tank.
2: Igal aastal läheb Euroopas suur hulk plastijäätmeid raisku. Mitte ümbertöödeldavate jäätmete kogumiskastidesse, vaid prügilasse, jäätmepõletusseadmetesse ja kahetsusväärselt ka lihtsalt loodusesse. See tähendab miljardeid esemeid ja nende lagunemiseks võib kuluda sajandeid. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Ja tänases osas uurime, kuidas plaanib Euroopa Liit tulla selle tohutu väljakutsega toime ja vähendada jäätmete hulka, mis meie planeeti lämmatavad. Plastireostus on kõikjal. Mitte ükski maailma jagu ega kaugeimgi paik planeedil Maa ei ole jäänud sellest puutumata. Euroopa Liit on võtnud endale südame asjaks näidata teed puhtama ja kestlikuma tuleviku suunas ning see ülejõu käivana näiv probleem lahendada. Räägime alustuseks arvudest. Viimastel aastatel on inimeste teadlikkus plastijäätmete ringlusse võtust kasvanud ja paranenud on ka nende sorteerimine, kuid sellest hoolimata läheb väga suur hulk plasti Euroopa Liidus endiselt lihtsalt prügisse. Täpsed arv näitajad kõiguvad, kuid kokkuvõttes võetakse EL-is praegu ringlusse hinnanguliselt ligi 40% plastpakendijäätmetest. See tähendab, et valdav enamus plastist lõpetab ikkagi prügilas jäätmepõletusseadmetes või veelgi hullem, saastab meie keskkonda. See tõukab tagant tohutud probleemi, mis mõjutab nii ookeane kui maapinda ning lõppkokkuvõttes ka meie enda tervist. Plastireostuse probleem ei ole Euroopa Liidu jaoks uus. Viimastel aastatel on võetud otsustavaid samme, et minna üle plastiring majandusele. Märgiline hetk oli see, kui 2018. Aastal kiideti heaks Euroopa strateegia plastikohta ring majanduses. Selles seati julged eesmärgid plasti ümbertöötlemiseks, plasttoodete disaini parandamiseks ja jäätmete vähendamiseks. Strateegia sillutas teed ühekordsete plasttoodete direktiivile, mis kiideti heaks 2019. Aastal. See direktiiv sündis tänu Euroopa Parlamendi kindlale seisukohale plastireostuse küsimuses ning on mänginud olulist rolli EL-i plastireostuse vastases võitluses. Direktiiviga keelatakse teatavad ühekordselt kasutatavad plastesemed, mille jaoks on alternatiivid kergesti kättesaadavad, näiteks plastnõud, kõrred, vatitikud ja õhupallivarred. Samuti kehtestati direktiiviga muude ühekordselt kasutatavate plasttoodete, näiteks plastist toidupakendite ja joogitopside vähendamise konkreetsed eesmärgid ning rangemad tootjavastutuse süsteemid, et plasti kogumise ja ringlusse võtu eest maksaksid saastajad. Need Euroopa Parlamendi otsused on saatnud selge signaali, et selline võtta tarbi ja viska ära tüüpi ajastu on möödas. Oluline on, et EL ei keskendu üksnes plasti jäätmetele, vaid ka toetab aktiivselt plastitööstust, et see muutustega kohaneks ja uuendusi kasutusele võtaks. EL on teadlik, et ringmajandusele üleminek nõuab märkimisväärseid muutusi nii tootmisprotsessides kui ka kasutatavates materjalides ning pakub seetõttu mitmeid rahastamisprogramme ja algatusi. Nende eesmärk on panna õlg alla, et ettevõtted saaksid investeerida uutesse ja kestlikumatesse tootmisviisidesse, välja töötada ringlusse võetud materjale uute esemete tootmiseks ja õpetada oma töötajaid ümber. Kuid töö ei piirdu ka sellega. Nüüd on Euroopa Parlament suunanud tähelepanu varjatud ohule, mida kujutab endast mikroplast. Mikroplast, mis tähendab kuni 5-millimeetriseid plastiosakesi, on kasvav probleem. See pärineb erinevatest allikatest ja tekib näiteks suuremate plastesemete lagunedes, kiududena sünteetiliste tekstiilide pesemisel, samuti on mikroplast kosmeetikatoodetes kasutatavad mikrokuulid ning autorehvide kulumisel tekkiv rehvitolm. Arvud mikroplasti reostuse kohta on murettekitavad. Uuringute kohaselt satub igapäev keskkonda miljardeid mikroplastiosakesi. Mikroplastiosakesi on leitud kõikjalt, alates sügavaimatest ookeanidest kuni kõrgeimate mäetippudeni, toidust, veest ja õhust ning isegi inimorganismist. Oma 2021. Aasta tegevuskavas nimega õhu, vee ja pinnase null saaste suunas tegi Euroopa Komisjon ettepaneku, et EL peaks 2030. Aastaks vähendama keskkonda sattuva mikroplasti hulka 30%. Euroopa Parlament nõuab järele andmatult, et võetaks kasutusele mitmekülgsed meetmed selle eesmärgi saavutamiseks. Parlament uurib võimalusi, kuidas keelustada regulatsioonidega näiteks mikroplasti tahtlik lisamine toodetele ning nõuab innovaatilisi lahendusi mikroplasti eemaldamiseks reoveest, enne kui see jõuab jõgedesse ja ookeanidesse. Plastireostusega võitlemine on keeruline ülesanne, aga Euroopa Parlament püüab leida lahendusi selle probleemi kõikidele tahkudele. Teekonnal plastivabasse tulevikku on vaja meie kõigi panust. EL ja Euroopa Parlament võtavad küll vastu selleks vajalike õigusakte, kuid nende algatuste edu sõltub lõppkokkuvõttes igast inimesest. Meie tarbimisotsused on mõjuvõimsad. Me saame kasutada vähem ühekordseid plasttooteid, valida korduskasutatavad alternatiivid ja plastjäätmeid sorteerida. Igal väikselgi liigutusel on suur mõju. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
3: Capitali europee della cultura. Come la cultura trasforma una città.
4: Pensa a ciò che ti rimane più impresso dopo un viaggio. Sicuramente non sono solo musei e teatri, ma anche la musica sentita per strada, il festival scoperto per caso o l'atmosfera particolare di una piazza.
3: In tutta Europa, la cultura contribuisce a definire l'identità di una regione e di una città. Festival di strada, concerti locali e progetti d'arte comunitari sono occasioni di incontro che fanno crescere le città. È proprio questa l'idea che alimenta una delle più note iniziative culturali dell'Unione Europea, le Capitali Europee della Cultura.
4: Il programma viene inaugurato nel 1985 da Melina Mercuri, allora ministra della Cultura in Grecia, e dal suo omologo francese Jacques Lang. I due politici condividono un'idea semplice ma potente: la cultura può avvicinare i cittadini europei. La prima capitale europea della cultura è Atene, nominata nel 1985. Da allora più di 70 città europee hanno ricevuto lo stesso titolo. L'Italia ne vanta 4. Firenze nel 1986, Bologna nel 2000, Genova nel 2004 e Matera nel 2019.
3: L'idea è semplice. Ogni anno le città selezionate hanno l'occasione di far conoscere la propria cultura a tutta l'Europa, se non a tutto il mondo. Ma come vengono scelte le capitali europee della cultura?
4: Il processo inizia con 6 anni di anticipo. Innanzitutto, la Commissione europea individua i paesi eleggibili. Le città di questi paesi possono candidarsi presentando il loro programma culturale. Un gruppo di esperti indipendenti valuta le candidature e seleziona una città per ciascuno stato. Dopodiché vengono nominate 2, o a volte 3, capitali europee della cultura.
3: La scelta finale avviene in base a vari criteri, come la qualità del programma culturale, la sua attuabilità e i suoi vantaggi a lungo termine per la città e gli abitanti. Non deve necessariamente trattarsi di un grande centro urbano. Più volte sono state scelte città con meno di 100.000 abitanti. È il caso di Matera, ma anche di Galway in Irlanda e Tartu in Estonia. Ciò che conta è l'aspetto umano, finanziario e culturale del luogo, insieme alla capacità che ha di coinvolgere la gente.
4: Una volta selezionate, le città hanno 4 anni per prepararsi. È allora che si cercano partner, si programmano eventi e si invita la cittadinanza a partecipare attivamente. Quindi, se vivi in una città candidata, non limitarti ad assistere. Il tuo contributo può essere prezioso.
3: Le capitali europee della cultura ottengono anche un sostegno concreto. Ricevono il premio Melina Mercuri, che ammonta 1,5 milioni di euro, e sono invitate a seguire altre iniziative dell'UE, come il programma Europa Creativa, per il settore culturale e creativo.
4: Ma il titolo di Capitale Europea della Cultura è molto più di un semplice aiuto finanziario. Spesso è un'occasione per far conoscere la città a livello internazionale, rivitalizzare quartieri e spazi pubblici e promuovere il turismo. E i benefici del riconoscimento si protraggono per ben più di un anno.
3: Pensiamo a Matera, capitale europea della cultura nel 2019. Con grande partecipazione della cittadinanza sono stati organizzati oltre 1,000 eventi culturali. È stato creato un archivio digitale che raccoglie elementi e informazioni sul patrimonio culturale, gastronomico e linguistico della regione.
4: Decine di migliaia di articoli italiani e stranieri hanno raccontato di Matera e della sua offerta culturale. Di conseguenza, la fama internazionale della città è cresciuta rapidamente, insieme al numero di visitatori che continuano ad arrivare da ogni dove. Nel complesso, le celebrazioni culturali hanno migliorato anche il benessere dei cittadini.
3: I programmi delle capitali europee della cultura dimostrano che un ricco patrimonio ci accomuna, ma allo stesso tempo celebrano l'unicità di ogni luogo. L'iniziativa va oltre i confini locali e abbraccia comunità di tutta Europa e del mondo intero. Pur essendo solo una la città a capo del programma, infatti, ogni capitale europea della cultura può coinvolgere le regioni vicine.
4: Ne è un esempio la capitale eletta nel 2025, Nova Gorica in Slovenia. La città si è unita alla vicina Gorizia, in territorio italiano, e per la prima volta due città di due paesi diversi hanno condiviso il titolo. Nonostante il confine che le divide, Nova Gorica e Gorizia hanno saputo creare un senso di comunità tra Slovenia e Italia.
3: In un discorso pubblicato dal servizio audiovisivo della Commissione europea, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha celebrato l'evento con queste parole.
5: In Germania, Nova Gorica è stata scelta come capitale europea della cultura 2025 e la città slovena ha voluto lanciare con la gemella Gorizia una sfida, proporsi come esperienza di cultura attraverso la frontiera. La cultura, per definizione, non conosce confini, essa nasce pur sempre come espressione di una comunità, ma aperta alla conoscenza, alla ricerca comune, ai reciproci arricchimenti.
3: Essere capitale europea della cultura è un'opportunità unica per una città e per i suoi abitanti, perché porta vantaggi culturali, sociali ed economici. Se questo episodio ha suscitato la tua curiosità, scopri di più su come l'Unione Europea sostiene la cultura nel luogo in cui vivi e nei posti che visiterai.
4: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
2: Konrad Adenauer räknas bland de mest inflytelserika personerna som var med och beredde väg för ett enat Europa efter andra världskriget. Han var den västtyska förbundsrepublikens första förbundskansler efter kriget och som sådan hade han en enorm inverkan på både Tysklands och hela Europas historia. Hans erfarenheter av nazisterna hade lärt honom att en varaktig fred inte kunde uppnås utan enhet och samhörighet. Adenauer bidrog stort till försoningen tyskar och fransmän emellan och de båda länderna som genom historien varit ärkefiender blev istället allierade i ett integrerat Europa. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU, som gav det en identitet och formulerade våra värderingar.